Nechce se mi zpívat něco o dívce ze čtvrté řady. Co se na mě zazubí a já zpívám jen pro ní. Když vím, že se vždycky najde podivín s ohebnými zády. Někdo, kdo by radši slyšel, jak mi hranu zvoní. Nechce se mi zpívat něco o stichlém opuštěném sále. O rozdané naději a o radosti, která na mě nezbyla. O chvílích, kdy nechci nebo neumím spokojit se s málem. Chci teď zpívat o obludě, která se mi zjevila.

Nechce se mi zpívat něco o smutku v hotelovém pokoji. O recepční, co mi dává klíče s vlhlou dlaní. O úsměvu, se kterým si připadám jako měsíc na hnoji, když mám pocit, že se na mě dívá i výběrčí daní. Daní ze všech peněz bude bída a daň ze slávy závist. Daní z pravdy nejčistší pak bývá špinavá lež. Zrada bude daní z dobrých přátelství, daní z lásky nenávist, i ze života bude daň. A nikdo se neptá, jestli chceš.

výběrčí daní, prosím, dejte si laskavě pozor. Vypadají nevinně a úsměv jim na tváři svítí. Stačí ale na chviličku zapomenout, že tu mají dozor. A zejtra zbyde po vás jenom pověst a uschlý kvítí. A příští týden zbyde po vás pověst a uschlý kvítí. A za rok zbyde po vás jenom pověst.

na zemi roztančí vodu, myslívám na to, co po mně zbyde a co vezmu dolů. Možná se zdržím, nepoznám to hned, nechám tu všechno, nechci jen zbytečně špinit svět. Skloň ke mně blíž svojí tvář, ať uvidíš,

zmizel sním. O kacíři zítřka vím. Tam uvnitř, kde mě vždycky bodne, když odcházíš a zahřeje mě, když se usmíváš. Snad teď anebo zítra, už zítra se něco narodí a dá mi sílu, která přesvědčí.

Poslyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

Nakokrhej. Blbečku.

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce houzou.
0: Poletní půlnoc nenastává. Škodám o si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štík. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

0: otevřenou. Co nejdíl sypat do ní sůl.
1: Já už to přesolem.
0: Za chvíli poznáš, co mám v plánu. Kde pak tvý klidný noci jsou.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Jsem kavojčou, mám pověst lou, v ruce kolta rychlož.

řadě, kdo z nás na lázeňské kolonádě, kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás.

až přijde čas. Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru, kdo z nás za svou mámu, za svou sestru,

plíce psům, ledviny játra srdce na oheň a maso do hospod nebesům. Těžko svět stavět na roveň, ale míra se vždy hodí.

nikde nevyleješ. Sluneční žára, pár nealka,

více psů, mladviny a trasrace na oheň a maso do hospod. Nebesům těžko svět stavět na

Jeden jede vlakem, druhý z mola odráží. Všichni musí někam pryč, že to až zaráží. Kdo pak ví, kam spěchají, zdali štěstí či klid v duši.

mi znoj, nad štící se nese píseň ptačí. Ku předu pudí teskný nepokoj, hle tri tramků tichem poru kráčí. Rámních tíží půl tucet strun, jež se soumrakem zavzní v různý tón. V šlépějích pegasův a hvitu tlapkých kun, kéž nevzejde z

dát, lásko hřevná v srdce se jim vrať. Klín jich tíží půl tucet strun a jsou mrakem lká jich luzný tón. V šlép jejich pegasův a hvitotlavkých kůn, kéž nevzejde

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky And, přes práh ti nesmí žádnej muzikant. Kde mám svůj pokoj, udělám ti křížek, na pohled narychlo kupovanej. Stín hodí ulicí do nebeských výšek,

čas. Vytáčí, točí, jak hombre s sombrérem. Má pěkný boky a španělský pás. Pohledem zavadí, jak noc je chladná. Tvý číslo už bude znát na spamě. Ještě než zavěsí panoblesní vrátna, prodá mi pro štěstí dva páry kastaně.

tisíce myšlenek do sebe vpletených, vytrysklo na venek v duhových peřejích, pochodem kupředu.

Obleču si maturitní šaty a zaplatím bez úhonou tváří. Posadím se do poslední řady.

jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Káč, káč, píp, píp, chrochtým.

šesté psaní. Doporučeně neteče, poda teče záchod. A co si běhá ve stěně?

0: chtění, ještě doženem. Teď sem hochu pojď, něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já hopu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni na zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle, tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: Já šlapal jsem už dlouho a slunce

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Jen člověk na svět přijde, už po něčem touží. A už si něco hledá a vlastním touhám slouží. A už se chtivě táže a už ho taky děsí. Jak někdy můžem

ruce si podají. Mlha se krajem táhne, tichonce potají.

zkusme zase trochu žít. První somlouva, další jistá, a vysvobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičíst na dluh života a být zdvořilý a za rohem pak kopnout vsteky do zdi. Večer ji drtil v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se, jenom velká myš se myhla na zpátek.

na jiště nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se, v křečovav se vřít a vychutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlížení. Probuzení.

A kdy už konečně taky jednou já pořád sahat do prázdna. Promiň, vždyť jsi byla docela milá.

dopředu, většinou sám. Nenávist nesvedu, nepředstírám, dokud to trošku jde, nebojím se zmatku.

náměstí o půlnoci, to je div. Prázdná obloha, hvězdy spí, jen já jsem živ. Plná výloha, věcí přesně na míru. Nové století v tisíciletém

i cizinka, jindy zase moje choť. Temné postavy, neohlížej se a pojď. Poblíž pomníku stojí řada bakhantek, cejchem mé doby, ženy víno zpět.

Na dně. Na dně není, na dně. Nad košaté musí.

to spaní. Můj list prý růzu nahání, kdo ví. Svistí vír listí nad strání, tráva se uklání. Fičí čas lidé prohnaní,

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Hvězdně, slunečko,

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

jsem nebezpečný a jsem zlej. Já jsem agent CIA, jsem nebezpečný a jsem zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej.

temné síly maskují mě černé kníry a jsem agent CIA.

na Ruska jsem mordoval. Nepřel agent CIA, jsem nebezpečný a ten zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně, very zlej.

machmal, fuchňal, ňuchňal. Houžem nima, houňuž nima.

Jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Waha, waha, na mě si dej bacha. Nebuď já, jsem strašně berry, berry, příšerňácky. Strašlivá

Ulicem. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nej. Žlí, co je jeho světa, spojte se.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy, já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají?

furmanský vůz plný hadrů a cárů projíždí les. Voska má brýle beze skel, nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky nehezké, peklo

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod. Snad mi tu ještě nalejí pe

0: Vdaná Mandelinka Bramborová v autobuse. Mandelinka Bramborová za svobodná konečná vystupovat.
1: Nedá se popřít to, že půvab měla a její vůni tu měl jsem taky rád. Desítky snů mi vzala zcela a dokázala řád.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očím mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

Tenhle ten vousatý šedivý strýc při dobré vůli mohl by být Bůh. Koukněte právě teď rozjasně líc a z dýmky vypustil kouřový kruh. Před sebou skleničku fernetu má, občas je dobře nahořklou chuť. A řeka života nepokojná, náhle je klidná a hladká jak rtuť.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Hudba hory přes.

kolik drahocených rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících,

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic. Nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dál.

Odla bezrádného krovinám až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásnohlasí z mužených Slovanů, kde se někdy ozýval, aj o něm měl již byv k ourazu zášti jazyk. A kdo se

0: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

jako zvon, jako bys cítila, že se ti v prsou rojí hadi.

nebo pí. Hledal jsem všude sám na cestách.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

ho spatřil, on k silákům patřil, v zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednul,

teď už jen v očích, jak tečka za snem, skomírá malý plamínek, běžíme k hvězdě a oba žasneme.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kdyby tady byla

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masny, která se bojí, že budou ho chtít zazdít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

králíčka. Bát se o poslední chvíli, tu, která nepočká, když si ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe nebude síly na zbyt.

skloněnou k zemi. Jen vybílené kapsy, počitky a věmy, na místo bankovek a dekretů na byt. Pak v čase tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.

Sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

potoku. V okýnku orloje se loutky uklání, hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

Kolega, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy,

prchali jsme ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vatý kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídící, ať na

klid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

sluneční prach se veze ve vesmírné káře.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabzděte, dyť jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajci, zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas. Hoj!

bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla,

zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previt, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet,

Rádio Folk. Váš klidný prostor.

byla to vždycky těžká řežba, ironické šlehy, přesně na citlivá místa, studená ropí v zádech těch, kteří chtěli rychle zmizet, hned jak rozpoznali, co jim hrozí.

lásky plná, jak čistá bomba, a za ní bitevní pole, posete hlavami, těly a údy, posete hlavami, těly a údy.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Uživatel Bára leží v pláči, když prý je teď dospělá, tak ať si sama vydělá na sebe, tak dělá nesmyslnou práci a kvůli brigádám

V kavárně na náměstí ve stínu platanů uběhl celý život. Tak obejmi Marii kabát, ji půjč, odřekněte chlad,

motýli vzlétnou nad střechy domů. Ozve se výkřik a zmíří se

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Mají tě v ohrádce, za mřiště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřel.

hodili mě přes palubu. Za věrnost mne trestají u těžkého stolu z dubu, pak sami sobě tleskají. Nikdo pravdu nechce slyšet, ta slova pro ně obtížný jsou hmyz. Spřádali falešné nitě,

hodili mě přes palubu. Navzdor celé posádce předvídali mi záhubu, když neposlechnu

otázku, proč zní proto. Z mých beder sejmou břemena. Hodili mě přes palubu, já však ještě nekončím, bojovat o život budu.

tam, kde vítr ve skalách voní po tvých rtech, tam tě cítím, má lásko z divých horských řek.

0: Budíš pochválen léto.
1: Budíš pochválen, buď Karel Hynek.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Dvacet chlapů zaplnilo staveništní boudu, účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu, též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže, tím pádem

Schází se chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že nejsou

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde závory či přejezde chráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
3: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout

sit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn.

život je vítr, roznáší mě do všech stran, jako smítka klasů, jsem v téhle zemi zahrabán. Můj život je vítr.

Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: to mi povídej.
1: To mi povídej, to mi povídej,
0: to mi povídej, to mi povídej.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tak mi rádi zahrajem vám to, co každý zpívá, ať je z Bartu či sám. Ten nápěv je prostý, zní jak slabonkej tón, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou zkrátka

a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

Každý anděl potřebuje jednou nebýt na stráži, každý anděl potřebuje číst knížku i styráží, každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí, teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dí-da-dí-da-dí-da, ta-da-dí-da-dí-da-dí-da. Každý anděl potřebuje zhasnout.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

matičce přírodě, i když obloukem. Vracím se buď jak buď, odříkání bolí, ale já budu přirozenej. Vezmu si na co mám chuť, člověka člověkem prej dělá rozum.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

mi tě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Spor ovšem dosáhl roviny, kdy hrozil skončit všelijak. A snad by se jej chytili i noviny, kdyby nezasáhl tramvaják. Uzavřel zkrátka rozpravu a vyhodil je obaven, že prej starostí mají lidi bez tak nad hlavu a

Sklenka za sklenkou se točí. Hledám svůj příběh v jejich očích.

i nekonečná. Jsou slova slibů lehce nebezpečná, jak rosa po ránu se ztratí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Praská večerní nestálost. Karneval v maskách teď přejde most. V tvém oku tříska je má gondola. Benátky zblízka odraz od mola.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na pohody v moři Komerce. Radio Folk.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Tak jeden aspoň vidí, jak bezvadná je noc. A tento spánek šidí, ten, že je hloupej moc. Tak aby se mi zdálo, musí mě ptačí zpěv rušit jenom málo, když chrápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička mý klíží.

nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: S křikem se ženou k pláži, konečně smíjí se, co se nemá. Vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou ta řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši jim nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno, rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno. Za ní už čeká jenom chtěné, na zlatou nit se rybka chytí, ještě se plachý synek leká, šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká. Jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uším nedaří se rozeznávat odpovědi od

královna Mapsi se mnou hrála. Na čí vlastně scéně sešli jsme se němně.

šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle, malý kousek štěstí v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ničí výtah z přízemí, ty zvicovala za práh. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap.

důležitých je pár chvil, které teprv čekáme. Důležité jsou jen dny, které ještě neznáme. Důležitých je pár chvil, které teprv čekáme. Jistý známý muž, co měl dům i sad, ztratil náhle vše,

sluneční prach se veze ve vesmírné káře.

A noc do Maďarska zívala únavou a zaháněla spánek nudou. Musí tam být ještě dneska.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. Potom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic. Kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Bandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Když ráno oči svoje otvírám, venku je krásně a ty ještě v klidu sníš.

Baví mě večery, kdy vedle tebe usínám. Baví mě, když říkáš to, co jsem sám chtěl říct. Baví mě, jak máš ráda, když tě pevně objímám. Baví mě pocit, že

dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

tak jako štíhlé versadilky, romány o lásce a o štěstí. A také krásně malovat obrázky dětem nad postýlky,

a zvolna z ní odtéká energie. Dušeně volá po svobodě, ať dojde k slunci, přejme jí.

ho jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho.

měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

štopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, byl jsem z té ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

jak bych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo. Tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni bio zeleninu. Chvíli jen trvalo, než napad mě nápad, koupil jsem zahradu, směr jího západ. A na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěknejch pár brambor. A taky kedluben, celere a dýni, pohromím tchána, okouzlím tchýni. Za každýho času, sucho nebo bláto, zbývá mi vykoumat, jak vlastně na to. Za noci ve spánku bliklo mi znamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici.

se země zemědělec. Vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi. Vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu. Kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem. A dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už jedem tam, velebím přírodu. Těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám máladu a nahoru frňák. Doma mě pochválej, jakej jsem kabrňák.

0: za týden, když se to podaří, co trvá jinýmu od dubna do září.
1: Když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou a když ti fešná angličanka přede dveřmi řekne zasnou, když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje nový Bentley jede jen na jedničku,

jak socha kamenná. Chladivá kometa ti hladí ramena.

koně klopítaj před noční tramvají. Holky se mě ptaj, co pro mě nemají.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

do Klukovin. Bude si tančit a jásat s holkama u řeky vířit. Ve víně tone svět zásad. Pojď domů, už budou čtyři.

nečekej na až, začni hned teď. Popoj jdi o jeden malej krok vpřed, narovnej ramena a pohleď výš. Vydej se na cestu, opust svou skrýš, tam tě nic nečeká, tam už to

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys od stolu vstal.
1: Johnny, zrzavý Johnny, psancem stal si se dnes.
0: Nejsi už zrzavý Johnny, teď si krvavý pes.

jak se dneska tvářit mám, jak se dneska tvářit chci. Mám předstírat jistotu, nebo raději příznaky nemoci.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

duši tak u cesty kvetou a vím, jak můžou zavonit všem, co si cíl cesty spletou. Na druhé nádvoří létají čápy, posedí na věži, očistí peří, že to, co nehoří, stejně nás trápí, že na tom záleží.

Skřípnutá v mezeře okolností, sama, sama i k nevěře, sama uprostřed tichých rozpaků.

a srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

slunci nedosáhl.

zdravím ptáků, ať silný křídla je zpátky donesou. Tratím pevný mosty a volný tratě vlaků, pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou. Ať dočká se i

Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pohybnou přízeň zakuzivýho těla proti střelám nad ránem. Zaplatil jsem život.

Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jen tak něco nevyruší z blaženýho chátrání. Nečuchám už k princeznám, lecos vím a zbytek tuším, dvě tři pravdy, co mi sluší, co tak člověk uchrání. Jenže v poslední době, co ses objevila, hraju hru o skrocení zlé žlázy. Díky tobě šla do kytek síla, na kterou chlap v andropauze sází.

slunce na horách, kdo tě nezná, hned se spálí. Moje ambra i ciankály, kolibřík i papiňák.

Ten chrám se hroutil a ty ses mi zdála, vedle něj tak slibně nepochybná. Věčná jak kolíbka sproutí, krasová skála.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu ji neprodám.

Podle tvaru mojí lebky hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku hoj hoj do plének. Nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedyla, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj. Hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

Měli jsme ve snech holek plné noci a tetování úhru všude po těle. Holili jsme se jenom pro ten pocit, alespoň před zrcadlem vypadat dospěle. A na zrcadlech z mušinců a akné jsou vězdí panny dnes novami temnělo. Studijní

0: Šlukla si startku a potom do polipku. Kouřový perpetu mobile vložila. S očima do kořán, tak do míklicích sklípků.
1: Znuděně, znaveně, dusivě vstoupila.
0: Byli jsme pyšní na to, že jsme chudí. A kdo měl na litr, ten byl ten večer král.

0: jsem měl vína dost na klíč a byla zima. Zůstala se mnou klidně bytě do rána. Když se mi svlékal, řekla jenom prima:
1: jenom Jilšánku neupleť, fakana.
0: Vypnula plotínku a otevřela dveře. Svítání šedlo v každý vteřině. Jarina odcházela a já zůstal ležet. Voněl jsem ke svým prstům, k její peřině.

někdo si na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní, neb všechny ohně prý

už jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud. Chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou. Místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála. Co jsem mu patřila, mě mlčky říká plak. Složitě žijem, žijem, složitě. Složitě žijem, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě její prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, složitě. Složitě. Žijem, složitě.

hromady bláznivých vlastních přání. Berou mi síly, když se ohlížím.

0: nevíme.
1: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

A co bude pak? Slovy se to nedá snad, jsou věci, které vím, a náhle zmizí Bůh ví kam, dřív než je vysvětlí.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli. Kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům? Ten obraz, kde je dům, kde se lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky. Z mých očí zbyly slánky, celý večer v ten hladé.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Zapomeň, lásko, na to, že já jsem jenom ješitnej chlap.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnoci. Dosud nikdy dřív nebál se víc prázdných papírů.

Opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se zas

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když má člověk v kapse spoustu let,

0: je krátce po 22. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

že se všechno v lepší změní. A všechno bude znovu, jak má být. Že zase vyjde slunce.

0: aby bylo
1: šťastný dítě,
0: všichni svatý,
1: hlídají tě.
0: Koně budou
1: tančit vzelí,
0: zlý myšlenky
1: by zmizely.

0: duše se halí, tak už spinkej.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

goška už zdrhla, asi není dost zvrhla. Luna Park svítí na osamění. Zavoní káva,

bledý je měsíc, poslední má čtvrť. Je skoro půlnoc a v koutech houstou stíny, jsem to jen já, kdo u oltáře bdí. A je mi jedno, kdo zítra u Slavkova zvítězí, bude to Napoleon.

Skoro půlnoc a v koutech hustou stíny. Jsem to jen já, kdo u oltáře bdí. A je mi jedno, kdo zítra u Slavkova zvítězí. Bude to Napoleon nebo někdo jiný.

Na divadle světa už není velkých rolí. Co pevné bylo léta, to bortí se a drolí. Dřív ano bylo ano, a ne, to bylo ne. Nemuselo být psáno, co dobré je, co nestoudné. Tak řekni, milá moje, proč srdce tolik bolí? Proč cítím se jak z boje na moravském poli? Don Quixote, který hledá svůj větrný mlýn. Odsouzený, který zve...

Na divadle světa se hraje Derniéra. Zažloutlé fotky z léta, stará dávná éra. Rozmazané šminky a popraskaný ret.

Na divadle světa se kulisy už balí. Já ani jsem se neptal, proč to, co bylo mé, mi vzali. Teď za vozem hledím, nežli se v dáli ztratí. Jen někteří vědí, co dál jsem a co mám dáti. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér. Nebo už nastal čas úplně jiných her. Když spadne opona a nezní klaunův smích, to asi znamená, abych i já teď stih. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér.

0: To asi znamená, abych i já teď stih. Tak to asi znamená, abych i já teď stih.
1: Tam, kde ďábel skály sázel, jenom blázen by se hnal, černou hlínu rukou házel a o život se rval. Tam ocelovou jizvou člověk krotí zem, jak neústupnej pokrok, ten

srdce do spánku. Stroj má pravidelný chod. Už lítaj kusy skály, už není cesty zpět. A mozoly, co pálí víc než rozpraskanej red. Svaly žene lidská vůle, která neví, co je strach. Stroj drtí jen když z kotle pára dodá pístu tak. Ránem probíjí se k světlu, už končí se ten hon. Dech posledního metru, pak v hrudi prasknul zvon.

velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech má. Nosit hrb je asi móda, koukněte na Kvasimóda. I Kvasimódo hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, Kvasimódo hrb na zádech.

0: Kapsou nosí hrb na zádech, hrb na zádech, Quasimodo hrb na zádech má. Podjíždí na labskou boudu Quasimodo na velbloudu. A velbloud nosí hrb na zádech.
1: Ticho.
2: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
3: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Chvíle uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil toulavej si na svý poutě

tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim hrany. A z velikánských balvanů na drobnej písek

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý, jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

chtěl jsem pryč, ani teď nechci. Tady cítím svoje kořeny, tady leží moji předci. Ale pro mě už to neplatí,

jenom třísky v dlaních. Nic víc nemám na nich, když jsem tě kolem ramen vzal. Řekla jsi, kam pak jedem.

zahrabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevidomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů. Rozpraskaný ruce

0: tak díky básníku. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seiferte. Vlak jede v 5.36.
1: Živá voda v moři hudby.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

mi znoj. Nad Štěcí se nese píseň ptačí. Kupředu budí teskný nepokoj. Hle, trampů tichem poru kráčí. Rámních tíží půl tucet strun, jež se sou mrakem zavzní v různý tón. V šlépějích pegasův a hvitu tlapkých kun.

dát, lásko hřevná v srdce se jim vrať. Klín jich tíží půl tucet strun a jsou mrakem lká jich luzný tón. V šlép jejich pegasů a hvitotlapkých kůn, kéž nevzejde

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vy jste tak věděla, co si všecko představují, když se na vás dívá.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.

Jeden jede vlakem, druhý z mola odráží. Všichni musí někam pryč, že to až zaráží. Kdo pak ví, kam spěchají? Zdali štěstí, či klid v duši.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a háš za bílý vlasy, když na prsou mi spíš. Snídaně na peřině, každej z nás má půl. Máme to krásný časy, nikde žádná mříž. Pravda je v suchým víně a svět se klidně zul.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Ještě umím dejchat vzduch, honit psiska podél plotu a hvízdat na zdař Bůh, přes držku slíznout za dobrotu. Ještě umím tajit dech,

A za všemi těmi dny s modrásky na rukou, za dřevěnou hradou až na konci louky.

Svět se s náma točí, otáčky se zvyšují, tak zavři oči. Než nás vlny zbičují, bílý příboj hladí poloprázdnou pláš, no tak se neboj. Já jsem s tebou a mě znáš.

seděli v parku, ona a on. Slunce už haslo jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon, až v kostech

Je jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál, ten zmatek v srdci já dávno znal. Na konci neon zablikal, to nápis hotel zval.

odešla od něj, ještě spal. A někde v dálce saxík hrál. U brány slepec děkoval za minci hozenou.

Sách, jen otisk těla v peřinách, tak jenom rukou lehce mách a nechal všechno být, ale